Mariana Shirinyan, Nevena Tochev, Alessandro D'Amico a Rafael Rosenfeld zahrali klavírne kvarteto A-moll Gustáva Mahlera. Prejdeme k tvorbe Antona Brucknera. Duchovnú kantátu Ave Maria zaspieva chlapčenský zbor Tallinn. Diriguje Lídia Rahula.

Koncertný orchester dánskeho rozhlasu predniesol Čajkovského serenádu C-dur opus 48. Dirigoval Hannu Koivula. Pokračujeme uvertúrou suitou B-dur Georga Filipa Telemana. Wroclawský barokový orchester diriguje Jaroslav Týl.